občanskom mýtě. V adventní době zasmála ses neurčitě. Já se tiskl k tobě a Vladomerta hrál nám blues. Vladomerta

zasněžená Bratislava, pola plná električiek a Vladomarta hrál nám blues.